0: srpna, tedy ještě před návratem dětí do školky. Součástí projektu bude výměna části rozvodů, modernizace kotelny i instalace nového systému měření a regulace, který má přispět ke snížení spotřeby energie. Město za letošní etapu zaplatí přibližně 1,7 milionu korun. Kompletní obnova rozvodů bude pokračovat také v příštím roce.
1: Uhersko-Hradišťko.
0: Zlínský kraj schválil investice za téměř 12 milionů korun do modernizace zařízení sociálních služeb na Valašsku a Uhersko-Hradišťsku. Klienti i zaměstnanci se mohou těšit na nové vybavení, lepší zázemí a vyšší komfort. Součástí plánovaných úprav je například výměna výtahu v domově pro seniory Návojná, instalace klimatizace v Kunovicích nebo pořízení desítek nových elektrických polohovatelných lůžek. Kraj chce investicemi zlepšit podmínky pro klienty sociálních služeb i práci pečujícího personálu.
1: Zlínsko.
0: Policie ve Zlínském kraji získá nové speciální vozidlo. Zlínský kraj podpoří policii částkou 1,8 milionu korun na modernizaci speciálního služebního vozidla. Upravený vůz bude sloužit především k odhalování přetížených nákladních aut, měření rychlosti a kontrole nebezpečného chování řidičů na silnicích. Speciální automobil bude vybaven kamerovým systémem, přenosnými radary i technikou pro dokumentaci přestupků. Podle vedení kraje má investice přispět ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a účinnější kontrole dopravy ve Zlínském kraji.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: V Bílanech na Kroměřížsku se uskutečnil tradiční překážkový běh pro děti. Mladí sportovci si vyzkoušeli trať s různými překážkami přizpůsobenými jednotlivým věkovým kategoriím. Akce byla zaměřena na podporu pohybu, zdravého životního stylu a aktivního trávení volného času. Pořadatelé mohli akci uspořádat také díky podpoře projektu Zdravé město Kroměříž, který dlouhodobě přispívá na sportovní, kulturní a společenské aktivity pro veřejnost.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

www.radiokroměříž.cz. Legendární brouci The Beatles právě teď na Rádiu Kroměříž.

zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice má nové sanitáře. Na Sadské výšině vzniklo nové parkoviště a fotbalisté Zlína zahájí přípravu na novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice úspěšně ukončila další běh akreditovaného kvalifikačního kurzu sanitář. 12 účastníků složilo závěrečné zkoušky a rozšíří řady zdravotnických pracovníků. Sanitáři pomáhají při péči o pacienty, asistují zdravotníkům a zajišťují každodenní provoz nemocničních oddělení. Nemocnice zároveň otevřela přihlášky do dalšího kurzu, který začne letos v září. Určen je zájemcům o práci ve zdravotnictví, a to i bez předchozí praxe nebo zdravotnického vzdělání.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Hradišti bylo dokončeno nové parkoviště na Sadské výšině. Díky němu se zlepší dostupnost výšiny svatého Metoděje, jediné národní kulturní památky na území města. Nová odstavná plocha nabídne návštěvníkům pohodlnější přístup k oblíbenému turistickému cíli a pomůže také sklidnit dopravu v okolí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj i letos finančně podpoří projekty Senior Pass a Rodinné pasy, které obyvatelům regionu přinášejí slevy na služby, volnočasové aktivity i nákupy. Programy aktuálně využívá téměř 28 000 lidí ze Zlínského kraje. Senior Pass je určen lidem starším 55 let, Rodinné pasy pak rodinám s dětmi. Kraj na jejich fungování letos přispěje částkou 315 000 korun. Peníze pomohou zajistit provoz aplikací, správu systému i další rozšiřování míst, kde lze slevy využít.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté FC Zlín zahájí letní přípravu na novou prvoligovou sezónu 17. června. Šéfce čeká soustředění v Polsku a také 8 přípravných utkání. Klub zároveň zveřejnil informace k pernamentkám na nový ročník a pokračuje ve skládání kádru pro nadcházející sezónu. Po návratu mezi českou elitu tak ve Zlíně začínají přípravy na další ligový ročník.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

až poletím jak alchymista do jiných vesmírů. Tak zastav mě a buď můj přístav jen pro mou loď a na míru. Namaluj mi, kam cesta vede, jinak se nevrátím. Musíš mi dát kousek sebe, já ho už nikdy nestratím.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Mateřská škola Štítného projde rekonstrukcí. Kraj investuje do modernizace sociálních služeb. A bílenský překážkový běh přilákal malé sportovce.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Mateřskou školu Štítného v Kroměříži čeká během letních prázdnin rozsáhlá rekonstrukce rozvodů vody a tepla. Práce začnou na začátku července a hotové by měly být do poloviny srpna, tedy ještě před návratem dětí do školky. Součástí projektu bude výměna části rozvodů, modernizace kotelny i instalace nového systému měření a regulace, který má přispět ke snížení spotřeby energie. Město za letošní etapu zaplatí přibližně 1,7 milionu korun. Kompletní obnova rozvodů bude pokračovat také v příštím roce.
0: Uherskohradišťko.
1: Zlínský kraj schválil investice za téměř 12 milionů korun do modernizace zařízení sociálních služeb na Valašsku a Uherskohradišťsku. Klienti i zaměstnanci se mohou těšit na nové vybavení, lepší zázemí a vyšší komfort. Součástí plánovaných úprav je například výměna výtahu v domově pro seniory Návojná, instalace klimatizace v Kunovicích nebo pořízení desítek nových elektrických polohovatelných lůžek. Kraj chce investicemi zlepšit podmínky pro klienty sociálních služeb i práci pečujícího personálu.
0: Zlínsko.
1: Policie ve Zlínském kraji získá nové speciální vozidlo. Zlínský kraj podpoří policii částkou 1,8 milionu korun na modernizaci speciálního služebního vozidla. Upravený vůz bude sloužit především k odhalování přetížených nákladních aut, měření rychlosti a kontrole nebezpečného chování řidičů na silnicích. Speciální automobil bude vybaven kamerovým systémem, přenosnými radary i technikou pro dokumentaci přestupků. Podle vedení kraje má investice přispět ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a účinnější kontrole dopravy ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Bílanech na Kroměřížsku se uskutečnil tradiční překážkový běh pro děti. Mladí sportovci si vyzkoušeli trať s různými překážkami přizpůsobenými jednotlivým věkovým kategoriím. Akce byla zaměřena na podporu pohybu, zdravého životního stylu a aktivního trávení volného času. Pořadatelé mohli akci uspořádat také díky podpoře projektu Zdravé město Kroměříž, který dlouhodobě přispívá na sportovní, kulturní a společenské aktivity pro veřejnost.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný den všem posluchačům. Ladíte Rádio Kroměříž a od mikrofonu vás zdraví Romana Janíčková. Dnes je úterý 16. června a svůj svátek slaví Zbyněk. Toto staroslovanské jméno je spojováno s významem síly a vytrvalosti. Všem Zbyňkům proto přejeme hodně zdraví, štěstí a spoustu důvodů k úsměvu. 16. červen je také dnem afrického dítěte. Tento mezinárodní den připomíná důležitost vzdělání, bezpečí a rovných příležitostí pro děti po celém světě. Je to zároveň příležitost uvědomit si, jak cenné jsou věci, které často považujeme za samozřejmost. Přejeme vám krásný zbytek dne a budeme rádi, když ho strávíte ve společnosti Rádia Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Vodovody a kanalizace Kroměříž zahájili opravu důležitého vodovodního přivaděče Oskol, který vede pod řekou Moravou. Původní potrubí z roku 1972 je poškozené a na některých místech docházelo k únikům vody. Práce za zhruba 6,5 milionu korun potrvá do konce června. Oprava si vyžádá částečná dopravní omezení v několika ulicích. Dodávky pitné vody ale nijak neovlivní.
0: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice má nové sanitáře. Na Sadské výšině vzniklo nové parkoviště a fotbalisté Zlína zahájí přípravu na novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice úspěšně ukončila další běh akreditovaného kvalifikačního kurzu sanitář. 12 účastníků složilo závěrečné zkoušky a rozšíří řady zdravotnických pracovníků. Sanitáři pomáhají při péči o pacienty, asistují zdravotníkům a zajišťují každodenní provoz nemocničních oddělení. Nemocnice zároveň otevřela přihlášky do dalšího kurzu, který začne letos v září. Určen je zájemcům o práci ve zdravotnictví, a to i bez předchozí praxe nebo zdravotnického vzdělání.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Hradišti bylo dokončeno nové parkoviště na Sadské výšině. Díky němu se zlepší dostupnost výšiny svatého Metoděje, jediné národní kulturní památky na území města. Nová odstavná plocha nabídne návštěvníkům pohodlnější přístup k oblíbenému turistickému cíli a pomůže také sklidnit dopravu v okolí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj i letos finančně podpoří projekty Senior Pass a Rodinné pasy, které obyvatelům regionu přinášejí slevy na služby, volnočasové aktivity i nákupy. Programy aktuálně využívá téměř 28 tisíc lidí ze Zlínského kraje. Senior Pass je určen lidem starším 55 let, Rodinné pasy pak rodinám s dětmi. Kraj na jejich fungování letos přispěje částkou 315 tisíc korun. Peníze pomohou zajistit provoz aplikací, správu systému i další rozšiřování míst, kde lze slevy využít.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté FC Zlín zahájí letní přípravu na novou prvoligovou sezónu 17. června. Šéfce čeká soustředění v Polsku a také 8 přípravných utkání. Klub zároveň zveřejnil informace k pernamentkám na nový ročník a pokračuje ve skládání kádru pro nadcházející sezónu. Po návratu mezi českou elitu tak ve Zlíně začínají přípravy na další ligový ročník.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na rádiu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice má nové sanitáře. Na Sadské výšině vzniklo nové parkoviště a fotbalisté Zlína zahájí přípravu na novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice úspěšně ukončila další běh akreditovaného kvalifikačního kurzu sanitář. 12 účastníků složilo závěrečné zkoušky a rozšíří řady zdravotnických pracovníků. Sanitáři pomáhají při péči o pacienty, asistují zdravotníkům a zajišťují každodenní provoz nemocničních oddělení. Nemocnice zároveň otevřela přihlášky do dalšího kurzu, který začne letos v září. Určen je zájemcům o práci ve zdravotnictví, a to i bez předchozí praxe nebo zdravotnického vzdělání.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Hradišti bylo dokončeno nové parkoviště na Sadské výšině. Díky němu se zlepší dostupnost výšiny svatého Metoděje, jediné národní kulturní památky na území města. Nová odstavná plocha nabídne návštěvníkům pohodlnější přístup k oblíbenému turistickému cíli a pomůže také sklidnit dopravu v okolí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj i letos finančně podpoří projekty Senior Pass a Rodinné pasy, které obyvatelům regionu přinášejí slevy na služby, volnočasové aktivity i nákupy. Programy aktuálně využívá téměř 28 000 lidí ze Zlínského kraje. Senior Pass je určen lidem starším 55 let, Rodinné pasy pak rodinám s dětmi. Kraj na jejich fungování letos přispěje částkou 315 000 korun. Peníze pomohou zajistit provoz aplikací, správu systému i další rozšiřování míst, kde lze slevy využít.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté FC Zlín zahájí letní přípravu na novou prvoligovou sezónu 17. června. Šéfce čeká soustředění v Polsku a také 8 přípravných utkání. Klub zároveň zveřejnil informace k pernamentkám na nový ročník a pokračuje ve skládání kádru pro nadcházející sezónu. Po návratu mezi českou elitu tak ve Zlíně začínají přípravy na další ligový ročník.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den všem, kteří nás právě poslouchají. Od mikrofonu vás zdraví Romana Janíčková a mám pro vás další tip z týdne pro klima v knihovně Kroměřížska. Tentokrát se podíváme na téma, která je dnes doslova všude kolem nás. Umělou inteligenci. V rámci týdne pro klima se v konferenčním sále knihovny uskuteční přednáška o environmentálních dopadech umělé inteligence. Dozvíte se například, kolik energie moderní technologie spotřebovávají a jaký mají vliv na životní prostředí. Pokud raději tvoříte, připraven je také interaktivní workshop zaměřený na upcyklaci. Vyzkoušíte si, jak z běžných nebo nepotřebných věcí vytvořit nové a užitečné předměty. Týden pro klima nabízí zajímavou inspiraci pro každého, kdo se chce dozvědět něco nového a zároveň hledá cesty k udržitelnějšímu životnímu stylu.
0: Rádio Kroměříž a megahity 90. let.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměříž hledá nového ředitele nebo ředitelku knihovny Kroměřížska. Dosavadní ředitelka Šárka Kašpárková po dlouhých letech ve funkci odchází na podzim do důchodu. Zájemci o vedení knihovny Kroměřížska se mohou hlásit do konce června. Město od nového vedení očekává zkušenosti s řízením, orientaci v moderním knihovnictví i schopnost komunikace s veřejností.
2: Richarde, co děláš?
3: Spravuju ti to světlo.
2: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
3: Ale prosím tě, koho bysme volali?
2: No, vidíš, co jsem ti říkala?
4: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí. Prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House. Ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30-letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník Slévárna. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Utíká vám den, tak šup z postele ven. Ranní jízda.

Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž. Flow Rider. Alexander, girl, I know what you like.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Obyvatelé Kroměříže navrhli změny ve městě. Ve Zlínském kraji vzniknou prodejny budoucnosti a Zlínský kraj podpoří cyklistické projekty.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Do letošního ročníku participativního rozpočtu Vaše Kroměříž dorazilo 8 návrhů na zlepšení života ve městě. Lidé navrhli například nové dětské hřiště, kuličkodráhu, plovoucí molo na bágráku, myčku na kola nebo discgolfové hřiště v Těšnovicích. O tom, které projekty získají podporu města, budou následně rozhodovat sami obyvatelé v internetovém hlasování. Na realizaci vítězných nápadů je připravena částka 2 miliony korun a uskutečnit by se měly v roce 2027.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Zlínsko.
1: A ve Zlínském kraji ještě chvíli zůstaneme. Starosta Luhačovic Marián Ležák získal titul nejlepší starosta Zlínského kraje za volební období 2022 až 2026. Ocenění uděluje Svaz měst a obcí České republiky osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj svých měst. Odborná komise ocenila zejména dlouhodobý rozvoj Luhačovic, investice do infrastruktury, přípravu nového bydlení i projekty zaměřené na zlepšení služeb pro obyvatele. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo v Senátu parlamentu České republiky.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zlínský kraj podpoří 10 projektů zaměřených na rozvoj cyklistické dopravy. Peníze půjdou například na přípravu nových cyklostezek, lávek a dalších úseků, které mají zlepšit bezpečnost a komfort cyklistů v regionu. Kraj chce tímto způsobem podpořit nejen sportovní vyžití, ale také ekologickou dopravu a rozvoj turistického ruchu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den všem, kteří nás právě poslouchají. Od mikrofonu vás zdraví Romana Janíčková. Máte doma hrnek, který používáte už několik let? Nebo oblíbenou knihu, ke které se stále vracíte? Právě takové věci nám často přinášejí větší radost než neustálé pořizování nových. Psychologové totiž upozorňují, že dlouhodobou spokojenost vytvářejí spíše zážitky, vztahy a drobné každodenní rituály než samotné nakupování. A možná je právě dnešek ideální příležitostí připomenout si, co vám dělá radost už teď.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Společnost Homerstav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
4: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Metalinda. Nebo Hovega.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměříž bude mít další veřejná pítka. Na čtyřech místech v Kroměříži budou nové veřejné zdroje pitné vody. Pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí. Další vzniká u odpočívadla poblíž letiště a nově přibude také ve Vodní ulici. Projekt vznikl díky participativnímu rozpočtu Vaše Kroměříž. Město do realizace investuje zhruba 400 tisíc korun a chce lidem nabídnout možnost osvěžení během horkých letních dnů.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
1: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a od mikrofonu vás zdraví Romana Janíčková. Pojďme se společně podívat, jaké zajímavosti a události se vážou k dnešnímu datu 16. června. V tento den roku 1963 se do vesmíru vydala sovětská kosmonautka Valentina Tereškovová. Stala se první ženou v historii, která opustila Zemi a absolvovala let do kosmu. 16. června roku 1937 se narodil český herec a bavič Josef Vinklář, kterého si diváci dodnes pamatují z mnoha filmů, seriálů i divadelních rolí. A v roce 1903 byla založena automobilka Ford, která se později stala jedním z nejvýznamnějších výrobců automobilů na světě a významně ovlivnila podobu moderní dopravy. 16. červen tak připomíná významné osobnosti i události, které zanechaly stopu v historii techniky, kultury i dobývání vesmíru. A my z Rádia Kroměříž vám přejeme zbytek krásného pohodového dne.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30-letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník slévač. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.

Vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do figury a

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice má nové sanitáře. Na Sadské výšině vzniklo nové parkoviště a fotbalisté Zlína zahájí přípravu na novou sezónu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice úspěšně ukončila další běh akreditovaného kvalifikačního kurzu sanitář. 12 účastníků složilo závěrečné zkoušky a rozšíří řady zdravotnických pracovníků. Sanitáři pomáhají při péči o pacienty, asistují zdravotníkům a zajišťují každodenní provoz nemocničních oddělení. Nemocnice zároveň otevřela přihlášky do dalšího kurzu, který začne letos v září. Určen je zájemcům o práci ve zdravotnictví, a to i bez předchozí praxe nebo zdravotnického vzdělání.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Hradišti bylo dokončeno nové parkoviště na Sadské výšině. Díky němu se zlepší dostupnost výšiny svatého Metoděje, jediné národní kulturní památky na území města. Nová odstavná plocha nabídne návštěvníkům pohodlnější přístup k oblíbenému turistickému cíli a pomůže také sklidnit dopravu v okolí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj i letos finančně podpoří projekty Senior Pass a Rodinné pasy, které obyvatelům regionu přinášejí slevy na služby, volnočasové aktivity i nákupy. Programy aktuálně využívá téměř 28 tisíc lidí ze Zlínského kraje. Senior Pass je určen lidem starším 55 let, Rodinné pasy pak rodinám s dětmi. Kraj na jejich fungování letos přispěje částkou 315 tisíc korun. Peníze pomohou zajistit provoz aplikací, správu systému i další rozšiřování míst, kde lze slevy využít.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté FC Zlín zahájí letní přípravu na novou prvoligovou sezónu 17. června. Šéfce čeká soustředění v Polsku a také 8 přípravných utkání. Klub zároveň zveřejnil informace k pernamentkám na nový ročník a pokračuje ve skládání kádru pro nadcházející sezónu. Po návratu mezi českou elitu tak ve Zlíně začínají přípravy na další ligový ročník.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný den všem posluchačům. Ladíte Rádio Kroměříž a od mikrofonu vás zdraví Romana Janíčková. Dnes je úterý 16. června a svůj svátek slaví Zbyněk. Toto staroslovanské jméno je spojováno s významem síly a vytrvalosti. Všem Zbyňkům proto přejeme hodně zdraví, štěstí a spoustu důvodů k úsměvu. 16. červen je také dnem afrického dítěte. Tento mezinárodní den připomíná důležitost vzdělání, bezpečí a rovných příležitostí pro děti po celém světě. Je to zároveň příležitost uvědomit si, jak cenné jsou věci, které často považujeme za samozřejmost. Přejeme vám krásný zbytek dne a budeme rádi, když ho strávíte ve společnosti Rádia Kroměříž.
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
3: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš.
4: Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online.
3: Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
5: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
6: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
7: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Společnost Vape Kroměříž nabízí volné pozice pro obsluhu CNC kovoobráběcích strojů a jiných technologií v trojsměnném provozu. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a výhodné benefity. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a vape.eu. Svůj životopis můžete zaslat na adresu romana.mlcochova@vape.cz nebo volat na telefonní číslo 573 308 131.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Obyvatelé Kroměříže navrhli změny ve městě. Ve Zlínském kraji vzniknou prodejny budoucnosti a Zlínský kraj podpoří cyklistické projekty.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Do letošního ročníku participativního rozpočtu Vaše Kroměříž dorazilo 8 návrhů na zlepšení života ve městě. Lidé navrhli například nové dětské hřiště, kuličkodráhu, plovoucí molo na Bágráku, myčku na kola nebo discgolfové hřiště v Těšnovicích. O tom, které projekty získají podporu města, budou následně rozhodovat sami obyvatelé v internetovém hlasování. Na realizaci vítězných nápadů je připravena částka 2 miliony korun a uskutečnit by se měly v roce 2027.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Zlínsko.
1: A ve Zlínském kraji ještě chvíli zůstaneme. Starosta Luhačovic Marián Ležák získal titul nejlepší starosta Zlínského kraje za volební období 2022 až 2026. Ocenění uděluje Svaz měst a obcí České republiky osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj svých měst. Odborná komise ocenila zejména dlouhodobý rozvoj Luhačovic, investice do infrastruktury, přípravu nového bydlení i projekty zaměřené na zlepšení služeb pro obyvatele. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo v Senátu parlamentu České republiky.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zlínský kraj podpoří 10 projektů zaměřených na rozvoj cyklistické dopravy. Peníze půjdou například na přípravu nových cyklostezek, lávek a dalších úseků, které mají zlepšit bezpečnost a komfort cyklistů v regionu. Kraj chce tímto způsobem podpořit nejen sportovní vyžití, ale také ekologickou dopravu a rozvoj turistického ruchu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

nebo hoveda.sk. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Vodovody a kanalizace Kroměříž zahájili opravu důležitého vodovodního přivaděče Oskol, který vede pod řekou Moravou. Původní potrubí z roku 1972 je poškozené a na některých místech docházelo k únikům vody. Práce za zhruba 6,5 milionu korun potrvá do konce června. Oprava si vyžádá částečná dopravní omezení v několika ulicích. Dodávky pitné vody ale nijak neovlivní.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Posloucháte megahity milénia právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Velké starověké civilizace zanechaly kulturní a technologické dědictví, které dodnes ovlivňuje naši společnost. Od Egypta po Mezopotamii tyto společnosti rozvíjely politické, náboženské a ekonomické systémy, které položily základy moderního světa. Mezopotamie je kolébkou civilizace. Vynález klínového písma umožnil správu a záznamy obchodních transakcí, stejně jako tvorbu literatury, například slavný epos o Gilgamešovi. Egyptská civilizace je proslula svými úspěchy v architektuře, umění a psaní. Hieroglyfické písmo, jedno z nejstarších na světě, umožňovalo dokumentaci historie a správy státu. Civilizace v údolí řeky Indu zkvétala mezi léty 2600 až 1900 před naším letopočtem. Město jako Harappa a Mohenjo-Daro vykazují vysokou míru urbanistického plánování s rovnými ulicemi a pokročilými odvodňovacími systémy. Ekonomika byla založena na zemědělství, obchodu a řemeslech.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Richarde, co děláš?
5: Spravuju ti to světlo.
4: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
5: Ale prosím tě, koho bysme volali?
4: No, vidíš, co jsem ti říkala?
6: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
8: Společnost Vape Kroměříž nabízí volné pozice pro obsluhu CNC kovoobráběcích strojů a jiných technologií v trojsměnném provozu. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a výhodné benefity. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a vape.eu. Svůj životopis můžete zaslat na adresu romana.mlcochova@vape.cz nebo volat na telefonní číslo 573 308 131.
9: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské infocentrum rozšiřuje služby pro návštěvníky. Hřiště v Rybárnách čeká modernizace za 2,5 milionu korun a kraj podpoří mládežnický sport desítkami milionů korun.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Turistické informační centrum v Kroměříži nabízí během letní sezóny návštěvníkům i obyvatelům města rozšířené služby. Zájemci zde získají informace o památkách, dopravě či kulturních akcích, zakoupí vstupenky, mapy nebo suvenýry a využít mohou také bezplatné Wi-Fi či úschovnu jízdních kol. Infocentrum zároveň podporuje místní tvůrce a sociální podniky. V nabídce tak nechybí originální pohlednice, kalendáře, dárkové předměty nebo výrobky regionálních autorů. Během hlavní turistické sezóny je informační centrum otevřeno každý den, včetně víkendů a svátků.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dětské a sportovní hřiště v místní části Rybárny v Uherském Hradišti projde během léta rozsáhlou obnovou. Město investuje téměř 2,5 milionu korun do výměny povrchů i doplnění nového sportovního vybavení. Na dětském hřišti nahradí současnou pískovou dopadovou plochu moderní povrch z lité pryže. Úprav se dočká také sportovní část areálu, kde přibude nové lajnování, basketbalové koše, vybavení pro volejbal a nohejbal nebo multifunkční branky. Modernizace má zvýšit bezpečnost, komfort i životnost celého areálu. Práce by měly být dokončeny do konce září letošního roku.
0: Zlínsko.
1: Baťův odkaz láká stále více návštěvníků. Místa spojená se jménem Tomáše Baťi zažívají ve Zlínském kraji rekordní zájem. Návštěvnost Baťových památek, muzeí a dalších turistických cílů meziročně vzrostl o téměř 30%. Zatímco v roce 2024 navštívilo tato místa 277 tisíc lidí, loni už jich bylo více než 360 tisíc. K rostoucímu zájmu přispívá projekt Baťův region, který propojuje desítky turistických aktivit napříč krajem. Letošní rok navíc připomíná 150 let od narození Tomáše Bati, což přitahuje pozornost návštěvníků z celé republiky i ze zahraničí.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zlínský kraj letos rozdělí na podporu mládeže a sportu více než 70 milionů korun. Největší část peněz zamíří do sportovních klubů a tělovýchovných spolků pracujících s dětmi a mládeží. Kraj podpoří přes 200 projektů napříč regionem, od fotbalu a hokeje až po atletiku, gymnastiku nebo méně tradiční sporty. Další finance půjdou také na sportovní akce a výstavbu nové tenisové haly ve Vsetíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa vám další filmovou novinku přináší Nikol Hlaváčová. Do kin se právě dostává snímek Srdcovka, která snad i vás zahřeje u srdce. A o čemže je? Rick, frontman svatební kapely, během jednoho vystoupení potká vyhasínající popovou hvězdu Dannyho. Spojí je v spontánní noční jamování a jedna píseň, která se o pár měsíců později nečekaně stane celosvětovým hitem. Zatímco Danny díky ní znovu nastartuje svou kariéru a sklízí veškerou slávu, Rick zůstává stranou a začíná bojovat o uznání, o kterém je přesvědčen, že mu náleží. Ve snaze získat své místo na výsluní však riskuje to nejcennější, tedy vztah s rodinou i přáteli. Srdcovka je hřejivý i lehce hořký příběh o hudbě, ambicích a ceně, kterou za ně někdy platíme. A právě teď jde do kin, tak si ji nenechte ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Společnost Homerstav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homerstav stavební firma, M-Service prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Ahoj, tady Jarda Bobovský. Zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměříž hledá nového ředitele nebo ředitelku knihovny Kroměřížska. Dosavadní ředitelka Šárka Kašpárková po dlouhých letech ve funkci odchází na podzim do důchodu. Zájemci o vedení knihovny Kroměřížska se mohou hlásit do konce června. Město od nového vedení očekává zkušenosti s řízením, orientaci v moderním knihovnictví i schopnost komunikace s veřejností.
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
1: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník slévač. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 570 nebo navštivte web alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den všem, kteří nás právě poslouchají. Od mikrofonu vás zdraví Romana Janíčková a mám pro vás další tip z týdne pro klima v knihovně Kroměřížska. Tentokrát se podíváme na téma, která je dnes doslova všude kolem nás. Umělou inteligenci. V rámci týdne pro klima se v konferenčním sále knihovny uskuteční přednáška o environmentálních dopadech umělé inteligence. Dozvíte se například, kolik energie moderní technologie spotřebovávají a jaký mají vliv na životní prostředí. Pokud raději tvoří, připraven je také interaktivní workshop zaměřený na upcyklaci. Vyzkoušíte si, jak z běžných nebo nepotřebných věcí vytvořit nové a užitečné předměty. Týden pro klima nabízí zajímavou inspiraci pro každého, kdo se chce dozvědět něco nového a zároveň hledá cesty k udržitelnějšímu životnímu stylu.
2: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
3: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. I can see you standing on it.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Obyvatelé Kroměříže navrhli změny ve městě. Ve Zlínském kraji vzniknou prodejny budoucnosti a Zlínský kraj podpoří cyklistické projekty.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Do letošního ročníku participativního rozpočtu Vaše Kroměříž dorazilo 8 návrhů na zlepšení života ve městě. Lidé navrhli například nové dětské hřiště, kuličkodráhu, plovoucí molo na bágráku, myčku na kola nebo discgolfové hřiště v Těšnovicích. O tom, které projekty získají podporu města, budou následně rozhodovat sami obyvatelé v internetovém hlasování. Na realizaci vítězných nápadů je připravena částka 2 miliony korun a uskutečnit by se měly v roce 2027.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Zlínsko.
1: A ve Zlínském kraji ještě chvíli zůstaneme. Starosta Luhačovic Marián Ležák získal titul nejlepší starosta Zlínského kraje za volební období 2022 až 2026. Ocenění uděluje Svaz měst a obcí České republiky osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj svých měst. Odborná komise ocenila zejména dlouhodobý rozvoj Luhačovic, investice do infrastruktury, přípravu nového bydlení i projekty zaměřené na zlepšení služeb pro obyvatele. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo v Senátu parlamentu České republiky.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zlínský kraj podpoří 10 projektů zaměřených na rozvoj cyklistické dopravy. Peníze půjdou například na přípravu nových cyklostezek, lávek a dalších úseků, které mají zlepšit bezpečnost a komfort cyklistů v regionu. Kraj chce tímto způsobem podpořit nejen sportovní vyžití, ale také ekologickou dopravu a rozvoj turistického ruchu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí. Prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House. Ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé.

Metalinda. Nebo hovedá.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměříž bude mít další veřejná pítka. Na 4 místech v Kroměříži budou nové veřejné zdroje pitné vody. Pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí. Další vzniká u odpočívadla poblíž letiště a nově přibude také ve Vodní ulici. Projekt vznikl díky participativnímu rozpočtu Vaše Kroměříž. Město do realizace investuje zhruba 400 tisíc korun a chce lidem nabídnout možnost osvěžení během horkých letních dnů.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

z Dounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Vampire. Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a od mikrofonu vás zdraví Romana Janíčková. Pojďme se společně podívat, jaké zajímavosti a události se vážou k dnešnímu datu 16. června. V tento den roku 1963 se do vesmíru vydala sovětská kosmonautka Valentina Tereškovová. Stala se první ženou v historii, která opustila Zemi a absolvovala let do kosmu. 16. června roku 1937 se narodil český herec a bavič Josef Vinklář, kterého si diváci dodnes pamatují z mnoha filmů, seriálů i divadelních rolí. A v roce 1903 byla založena automobilka Ford, která se později stala jedním z nejvýznamnějších výrobců automobilů na světě a významně ovlivnila podobu moderní dopravy. 16. červen tak připomíná významné osobnosti i události, které zanechaly stopu v historii techniky, kultury i dobývání vesmíru. A my z Rádia Kroměříž vám přejeme zbytek krásného pohodového dne.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Společnost Vape Kroměříž nabízí volné pozice pro obsluhu CNC kovoobráběcích strojů a jiných technologií v trojsměnném provozu. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a výhodné benefity. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a vape.eu. Svůj životopis můžete zaslat na adresu romana.mlcochova@vape.cz nebo volat na telefonní číslo 573 308 131.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské infocentrum rozšiřuje služby pro návštěvníky. Hřiště v Rybárnách čeká modernizace za 2,5 milionu korun. A kraj podpoří mládežnický sport desítkami milionů korun.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Turistické informační centrum v Kroměříži nabízí během letní sezóny návštěvníkům i obyvatelům města rozšířené služby. Zájemci zde získají informace o památkách, dopravě či kulturních akcích, zakoupí vstupenky, mapy nebo suvenýry a využít mohou také bezplatné Wi-Fi či úschovnu jízdních kol. Infocentrum zároveň podporuje místní tvůrce a sociální podniky. V nabídce tak nechybí originální pohlednice, kalendáře, dárkové předměty nebo výrobky regionálních autorů. Během hlavní turistické sezóny je informační centrum otevřeno každý den, včetně víkendů a svátků.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Dětské a sportovní hřiště v místní části Rybárny v Uherském Hradišti projde během léta rozsáhlou obnovou. Město investuje téměř 2,5 milionu korun do výměny povrchů i doplnění nového sportovního vybavení. Na dětském hřišti nahradí současnou pískovou dopadovou plochu moderní povrch z lité pryže. Úprav se dočká také sportovní část areálu, kde přibude nové lajnování, basketbalové koše, vybavení pro volejbal a nohejbal nebo multifunkční branky. Modernizace má zvýšit bezpečnost, komfort i životnost celého areálu. Práce by měly být dokončeny do konce září letošního roku.
0: Zlínsko.
1: Baťův odkaz láká stále více návštěvníků. Místa spojená se jménem Tomáše Bati zažívají ve Zlínském kraji rekordní zájem. Návštěvnost Baťových památek, muzeí a dalších turistických cílů meziročně vzrostl o téměř 30%. Zatímco v roce 2024 navštívilo tato místa 277 tisíc lidí, loni už jich bylo více než 360 tisíc. K rostoucímu zájmu přispívá projekt Baťův region, který propojuje desítky turistických aktivit na příč krajem. Letošní rok navíc připomíná 150 let od narození Tomáše Bati, což přitahuje pozornost návštěvníků z celé republiky i ze zahraničí.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zlínský kraj letos rozdělí na podporu mládeže a sportu více než 70 milionů korun. Největší část peněz zamíří do sportovních klubů a tělovýchovných spolků pracujících s dětmi a mládeží. Kraj podpoří přes 200 projektů napříč regionem, od fotbalu a hokeje až po atletiku, gymnastiku nebo méně tradiční sporty. Další finance půjdou také na sportovní akce a výstavbu nové tenisové haly ve Vsetíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den všem, kteří nás právě poslouchají. Od mikrofonu vás zdraví Romana Janíčková. Máte doma hrnek, který používáte už několik let? Nebo oblíbenou knihu, ke které se stále vracíte? Právě takové věci nám často přinášejí větší radost než neustálé pořizování nových. Psychologové totiž upozorňují, že dlouhodobou spokojenost vytvářejí spíše zážitky, vztahy a drobné každodenní rituály než samotné nakupování. A možná je právě dnešek ideální příležitostí připomenout si, co vám dělá radost už teď.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30-letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník Slévač. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
1: No, vidíš, co jsem ti říkala?
3: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
4: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Obyvatelé Kroměříže navrhli změny ve městě. Ve Zlínském kraji vzniknou prodejny budoucnosti a Zlínský kraj podpoří cyklistické projekty.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Do letošního ročníku participativního rozpočtu Vaše Kroměříž dorazilo 8 návrhů na zlepšení života ve městě. Lidé navrhli například nové dětské hřiště, kuličkodráhu, plovoucí molo na Bágráku, myčku na kola nebo discgolfové hřiště v Těšnovicích. O tom, které projekty získají podporu města, budou následně rozhodovat sami obyvatelé v internetovém hlasování. Na realizaci vítězných nápadů je připravena částka 2 miliony korun a uskutečnit by se měly v roce 2027.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Zlínsko.
1: A ve Zlínském kraji ještě chvíli zůstaneme. Starosta Luhačovic Marián Ležák získal titul nejlepší starosta Zlínského kraje za volební období 2022 až 2026. Ocenění uděluje Svaz měst a obcí České republiky osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj svých měst. Odborná komise ocenila zejména dlouhodobý rozvoj Luhačovic, investice do infrastruktury, přípravu nového bydlení i projekty zaměřené na zlepšení služeb pro obyvatele. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo v Senátu parlamentu České republiky.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zlínský kraj podpoří 10 projektů zaměřených na rozvoj cyklistické dopravy. Peníze půjdou například na přípravu nových cyklostezek, lávek a dalších úseků, které mají zlepšit bezpečnost a komfort cyklistů v regionu. Kraj chce tímto způsobem podpořit nejen sportovní vyžití, ale také ekologickou dopravu a rozvoj turistického ruchu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Velké starověké civilizace zanechaly kulturní a technologické dědictví, které dodnes ovlivňuje naši společnost. Od Egypta po Mezopotamii tyto společnosti rozvíjely politické, náboženské a ekonomické systémy, které položily základy moderního světa. Mezopotamie je kolébkou civilizace. Vynález klínového písma umožnil správu a záznamy obchodních transakcí, stejně jako tvorbu literatury, například slavný epos o Gilgamešovi. Egyptská civilizace je proslula svými úspěchy v architektuře, umění a psaní. Hieroglyfické písmo, jedno z nejstarších na světě, umožňovalo dokumentaci historie a správy státu. Civilizace v údolí řeky Indu zkvétala mezi léty 2600 až 1900 před naším letopočtem. Město jako Harappa a Mohenjo-Daro vykazují vysokou míru urbanistického plánování s rovnými ulicemi a pokročilými odvodňovacími systémy. Ekonomika byla založena na zemědělství, obchodu a řemeslech.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž. Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
4: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Metalinda. Nebo hovega.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím, Rádio Kroměříž.
4: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Vodovody a kanalizace Kroměříž zahájily opravu důležitého vodovodního přivaděče Oskol, který vede pod řekou Moravou. Původní potrubí z roku 1972 je poškozené a na některých místech docházelo k únikům vody. Práce za zhruba 6,5 milionu korun potrvá do konce června. Oprava si vyžádá částečná dopravní omezení v několika ulicích. Dodávky pitné vody ale nějak neovlivní.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Společnost Vape Kroměříž nabízí volné pozice pro obsluhu CNC kovoobráběcích strojů a jiných technologií v trojsměnném provozu. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a výhodné benefity. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a vape.eu. Svůj životopis můžete zaslat na adresu Romana .mlcochova@vape.cz nebo volat na telefonní číslo 573 308 131.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna a

Firma s 30-letou tradicí přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník slévač. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské infocentrum rozšiřuje služby pro návštěvníky. Hřiště v Rybárnách čeká modernizace za 2,5 milionu korun. A kraj podpoří mládežnický sport desítkami milionů korun.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Turistické informační centrum v Kroměříži nabízí během letní sezóny návštěvníkům i obyvatelům města rozšířené služby. Zájemci zde získají informace o památkách, dopravě či kulturních akcích. Zakoupí vstupenky, mapy nebo suvenýry a využít mohou také bezplatné Wi-Fi či úschovnu jízdních kol. Infocentrum zároveň podporuje místní tvůrce a sociální podniky. V nabídce tak nechybí originální pohlednice, kalendáře, dárkové předměty nebo výrobky regionálních autorů. Během hlavní turistické sezóny je informační centrum otevřeno každý den, včetně víkendů a svátků.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Dětské a sportovní hřiště v místní části Rybárny v Uherském Hradišti projde během léta rozsáhlou obnovou. Město investuje téměř 2,5 milionu korun do výměny povrchů i doplnění nového sportovního vybavení. Na dětském hřišti nahradí současnou pískovou dopadovou plochu moderní povrch z lité pryže. Úprav se dočká také sportovní část areálu, kde přibude nové lajnování, basketbalové koše, vybavení pro volejbal a nohejbal nebo multifunkční branky. Modernizace má zvýšit bezpečnost, komfort i životnost celého areálu. Práce by měly být dokončeny do konce září letošního roku.
0: Zlínsko.
1: Baťův odkaz láká stále více návštěvníků. Místa spojená se jménem Tomáše Bati zažívají ve Zlínském kraji rekordní zájem. Návštěvnost Baťových památek, muzeí a dalších turistických cílů meziročně vzrostl o téměř 30%. Zatímco v roce 2024 navštívilo tato místa 277 tisíc lidí, loni už jich bylo více než 360 tisíc. K rostoucímu zájmu přispívá projekt Baťův region, který propojuje desítky turistických aktivit na příč krajem. Letošní rok navíc připomíná 150 let od narození Tomáše Bati, což přitahuje pozornost návštěvníků z celé republiky i ze zahraničí.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zlínský kraj letos rozdělí na podporu mládeže a sportu více než 70 milionů korun. Největší část peněz zamíří do sportovních klubů a tělovýchovných spolků pracujících s dětmi a mládeží. Kraj podpoří přes 200 projektů napříč regionem, od fotbalu a hokeje až po atletiku, gymnastiku nebo méně tradiční sporty. Další finance půjdou také na sportovní akce a výstavbu nové tenisové haly ve Vsetíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den všem, kteří nás právě poslouchají. Od mikrofonu vás zdraví Romana Janíčková a mám pro vás další tip z týdne pro klima v knihovně Kroměřížska. Tentokrát se podíváme na téma, která je dnes doslova všude kolem nás. Umělou inteligenci. V rámci týdne pro klima se v konferenčním sále knihovny uskuteční přednáška o environmentálních dopadech umělé inteligence. Dozvíte se například, kolik energie moderní technologie spotřebovávají a jaký mají vliv na životní prostředí. Pokud raději tvoříte, připraven je také interaktivní workshop zaměřený na upcyklaci. Vyzkoušíte si, jak z běžných nebo nepotřebných věcí vytvořit nové a užitečné předměty. Týden pro klima nabízí zajímavou inspiraci pro každého, kdo se chce dozvědět něco nového a zároveň hledá cesty k udržitelnějšímu životnímu stylu.
0: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na Kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměříž hledá nového ředitele nebo ředitelku knihovny Kroměřížska. Dosavadní ředitelka Šárka Kašpárková po dlouhých letech ve funkci odchází na podzim do důchodu. Zájemci o vedení knihovny Kroměřížska se mohou hlásit do konce června. Město od nového vedení očekává zkušenosti s řízením, orientaci v moderním knihovnictví i schopnost komunikace s veřejností.
2: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a od mikrofonu vás zdraví Romana Janíčková. Pojďme se společně podívat, jaké zajímavosti a události se vážou k dnešnímu datu 16. června. V tento den roku 1963 se do vesmíru vydala sovětská kosmonautka Valentina Tereškovová. Stala se první ženou v historii, která opustila Zemi a absolvovala let do kosmu. 16. června roku 1937 se narodil český herec a bavič Josef Vinklář, kterého si diváci dodnes pamatují z mnoha filmů, seriálů i divadelních rolí. A v roce 1903 byla založena automobilka Ford, která se později stala jedním z nejvýznamnějších výrobců automobilů na světě a významně ovlivnila podobu moderní dopravy. 16. červen tak připomíná významné osobnosti i události, které zanechaly stopu v historii techniky, kultury i dobývání vesmíru. A my z Rádia Kroměříž vám přejeme zbytek krásného pohodového dne.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Obyvatelé Kroměříže navrhli změny ve městě. Ve Zlínském kraji vzniknou prodejny budoucnosti a Zlínský kraj podpoří cyklistické projekty.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Do letošního ročníku participativního rozpočtu Vaše Kroměříž dorazilo 8 návrhů na zlepšení života ve městě. Lidé navrhli například nové dětské hřiště, kuličkodráhu, plovoucí molo na bágráku, myčku na kola nebo discgolfové hřiště v Těšnovicích. O tom, které projekty získají podporu města, budou následně rozhodovat sami obyvatelé v internetovém hlasování. Na realizaci vítězných nápadů je připravena částka 2 miliony korun a uskutečnit by se měly v roce 2027.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Zlínsko.
1: A ve Zlínském kraji ještě chvíli zůstaneme. Starosta Luhačovic Marián Ležák získal titul nejlepší starosta Zlínského kraje za volební období 2022 až 2026. Ocenění uděluje Svaz měst a obcí České republiky osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj svých měst. Odborná komise ocenila zejména dlouhodobý rozvoj Luhačovic, investice do infrastruktury, přípravu nového bydlení i projekty zaměřené na zlepšení služeb pro obyvatele. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo v Senátu parlamentu České republiky.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zlínský kraj podpoří 10 projektů zaměřených na rozvoj cyklistické dopravy. Peníze půjdou například na přípravu nových cyklostezek, lávek a dalších úseků, které mají zlepšit bezpečnost a komfort cyklistů v regionu. Kraj chce tímto způsobem podpořit nejen sportovní vyžití, ale také ekologickou dopravu a rozvoj turistického ruchu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa vám další filmovou novinku přináší Nikol Hlaváčová. Do kin se právě dostává snímek Srdcovka, která snad i vás zahřeje u srdce. A o čemže je? Rick, frontman svatební kapely, během jednoho vystoupení potká vyhasínající popovou hvězdu Dannyho. Spojí je v spontánní noční jamování a jedna píseň, která se o pár měsíců později nečekaně stane celosvětovým hitem. Zatímco Danny díky ní znovu nastartuje svou kariéru a sklízí veškerou slávu, Rick zůstává stranou a začíná bojovat o uznání, o kterém je přesvědčen, že mu náleží. Ve snaze získat své místo na výsluní však riskuje to nejcennější, tedy vztah s rodinou i přáteli. Srdcovka je hřejivý i lehce hořký příběh o hudbě, ambicích a ceně, kterou za ně někdy platíme. A právě teď jde do kin, tak si ji nenechte ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Metalinda. Nebo hovega.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Společnost VAPE Kroměříž nabízí volné pozice pro obsluhu CNC kovoobráběcích strojů a jiných technologií v trojsměnném provozu. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a výhodné benefity. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a vape.eu. Svůj životopis můžete zaslat na adresu Romana .mlcochova@vape.cz nebo volat na telefonní číslo 573 308 131.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměříž bude mít další veřejná pítka. Na 4 místech v Kroměříži budou nové veřejné zdroje pitné vody. Pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí. Další vzniká u odpočívadla poblíž letiště a nově přibude také ve Vodní ulici. Projekt vznikl díky participativnímu rozpočtu Vaše Kroměříž. Město do realizace investuje zhruba 400 tisíc korun a chce lidem nabídnout možnost osvěžení během horkých letních dnů.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Richarde, co děláš?
1: Spravuju ti to světlo.
0: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
1: Ale prosím tě, koho bysme volali?
0: No, vidíš, co jsem ti říkala?
2: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže, Kroměříž. Hlavně v klidu.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské infocentrum rozšiřuje služby pro návštěvníky. Hřiště v Rybárnách čeká modernizace za 2,5 milionu korun. A kraj podpoří mládežnický sport desítkami milionů korun.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Turistické informační centrum v Kroměříži nabízí během letní sezóny návštěvníkům i obyvatelům města rozšířené služby. Zájemci zde získají informace o památkách, dopravě či kulturních akcích. Zakoupí vstupenky, mapy nebo suvenýry a využít mohou také bezplatné Wi-Fi či úschovnu jízdních kol. Infocentrum zároveň podporuje místní tvůrce a sociální podniky. V nabídce tak nechybí originální pohlednice, kalendáře, dárkové předměty nebo výrobky regionálních autorů. Během hlavní turistické sezóny je informační centrum otevřeno každý den, včetně víkendů a svátků.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Dětské a sportovní hřiště v místní části Rybárny v Uherském Hradišti projde během léta rozsáhlou obnovou. Město investuje téměř 2,5 milionu korun do výměny povrchů i doplnění nového sportovního vybavení. Na dětském hřišti nahradí současnou pískovou dopadovou plochu moderní povrch z lité pryže. Úprav se dočká také sportovní část areálu, kde přibude nové lajnování, basketbalové koše, vybavení pro volejbal a nohejbal nebo multifunkční branky. Modernizace má zvýšit bezpečnost, komfort i životnost celého areálu. Práce by měly být dokončeny do konce září letošního roku.
0: Zlínsko.
1: Baťův odkaz láká stále více návštěvníků. Místa spojená se jménem Tomáše Baťi zažívají ve Zlínském kraji rekordní zájem. Návštěvnost Baťových památek, muzeí a dalších turistických cílů meziročně vzrostl o téměř 30%. Zatímco v roce 2024 navštívilo tato místa 277 tisíc lidí, loni už jich bylo více než 360 tisíc. K rostoucímu zájmu přispívá projekt Baťův region, který propojuje desítky turistických aktivit napříč krajem. Letošní rok navíc připomíná 150 let od narození Tomáše Bati, což přitahuje pozornost návštěvníků z celé republiky i ze zahraničí.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zlínský kraj letos rozdělí na podporu mládeže a sportu více než 70 milionů korun. Největší část peněz zamíří do sportovních klubů a tělovýchovných spolků pracujících s dětmi a mládeží. Kraj podpoří přes 200 projektů napříč regionem, od fotbalu a hokeje až po atletiku, gymnastiku nebo méně tradiční sporty. Další finance půjdou také na sportovní akce a výstavbu nové tenisové haly ve Vsetíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené. Bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí, prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete, pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Nebudem se zraňovat,
1: nebudem se zraňovat.
0: Budem na sebe v koutě číhat, smát se a po očku sledovat.
1: A po očku sledovat.
0: Je naše oči už se na to nebudou chtít dívat.
2: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
3: Rádio Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Velké starověké civilizace zanechaly kulturní a technologické dědictví, které dodnes ovlivňuje naši společnost. Od Egypta po Mezopotamii tyto společnosti rozvíjely politické, náboženské a ekonomické systémy, které položily základy moderního světa. Mezopotamie je kolébkou civilizace. Vynález klínového písma umožnil správu a záznamy obchodních transakcí, stejně jako tvorbu literatury, například slavný epos o Gilgamešovi. Egyptská civilizace je proslula svými úspěchy v architektuře, umění a psaní. Hieroglyfické písmo, jedno z nejstarších na světě,

0: umožňovalo dokumentaci historie a správy státu. Civilizace v údolí řeky Indu vzkvétala mezi léty 2600 až 1900 před naším letopočtem. Město jako Harappa a Mohenjo-Daro vykazují vysokou míru urbanistického plánování s rovnými ulicemi a pokročilými odvodňovacími systémy. Ekonomika byla založena na zemědělství, obchodu a řemeslech.
1: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
2: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Obyvatelé Kroměříže navrhli změny ve městě. Ve Zlínském kraji vzniknou prodejny budoucnosti a Zlínský kraj podpoří cyklistické projekty.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Do letošního ročníku participativního rozpočtu Vaše Kroměříž dorazilo 8 návrhů na zlepšení života ve městě. Lidé navrhli například nové dětské hřiště, kuličkodráhu, plovoucí molo na bágráku, myčku na kola nebo discgolfové hřiště v Těšnovicích. O tom, které projekty získají podporu města, budou následně rozhodovat sami obyvatelé v internetovém hlasování. Na realizaci vítězných nápadů je připravena částka 2 miliony korun a uskutečnit by se měly v roce 2027.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Zlínsko.
1: A ve Zlínském kraji ještě chvíli zůstaneme. Starosta Luhačovic Marián Ležák získal titul nejlepší starosta Zlínského kraje za volební období 2022 až 2026. Ocenění uděluje Svaz měst a obcí České republiky osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj svých měst. Odborná komise ocenila zejména dlouhodobý rozvoj Luhačovic, investice do infrastruktury, přípravu nového bydlení i projekty zaměřené na zlepšení služeb pro obyvatele. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo v Senátu parlamentu České republiky.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zlínský kraj podpoří 10 projektů zaměřených na rozvoj cyklistické dopravy. Peníze půjdou například na přípravu nových cyklostezek, lávek a dalších úseků, které mají zlepšit bezpečnost a komfort cyklistů v regionu. Kraj chce tímto způsobem podpořit nejen sportovní vyžití, ale také ekologickou dopravu a rozvoj turistického ruchu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé,

nebo hovedá.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den všem, kteří nás právě poslouchají. Od mikrofonu vás zdraví Romana Janíčková a mám pro vás další tip z týdne pro klima v knihovně Kroměřížska. Tentokrát se podíváme na téma, která je dnes doslova všude kolem nás. Umělou inteligenci. V rámci týdne pro klima se v konferenčním sále knihovny uskuteční přednáška o environmentálních dopadech umělé inteligence. Dozvíte se například, kolik energie moderní technologie spotřebovávají a jaký mají vliv na životní prostředí. Pokud raději tvoříte, připraven je také interaktivní workshop zaměřený na upcyklaci. Vyzkoušíte si, jak z běžných nebo nepotřebných věcí vytvořit nové a užitečné předměty. Týden pro klima nabízí zajímavou inspiraci pro každého, kdo se chce dozvědět něco nového a zároveň hledá cesty k udržitelnějšímu životnímu stylu.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž jsme

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské infocentrum rozšiřuje služby pro návštěvníky. Hřiště v Rybárnách čeká modernizace za 2,5 milionu korun. A kraj podpoří mládežnický sport desítkami milionů korun.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Turistické informační centrum v Kroměříži nabízí během letní sezóny návštěvníkům i obyvatelům města rozšířené služby. Zájemci zde získají informace o památkách, dopravě či kulturních akcích. Zakoupí vstupenky, mapy nebo suvenýry a využít mohou také bezplatné Wi-Fi či úschovnu jízdních kol. Infocentrum zároveň podporuje místní tvůrce a sociální podniky. V nabídce tak nechybí originální pohlednice, kalendáře, dárkové předměty nebo výrobky regionálních autorů. Během hlavní turistické sezóny je informační centrum otevřeno každý den, včetně víkendů a svátků.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Dětské a sportovní hřiště v místní části Rybárny v Uherském Hradišti projde během léta rozsáhlou obnovou. Město investuje téměř 2,5 milionu korun do výměny povrchů i doplnění nového sportovního vybavení. Na dětském hřišti nahradí současnou pískovou dopadovou plochu moderní povrch z lité pryže. Úprav se dočká také sportovní část areálu, kde přibude nové lajnování, basketbalové koše, vybavení pro volejbal a nohejbal nebo multifunkční branky. Modernizace má zvýšit bezpečnost, komfort i životnost celého areálu. Práce by měly být dokončeny do konce září letošního roku.
0: Zlínsko.
1: Baťův odkaz láká stále více návštěvníků. Místa spojená se jménem Tomáše Bati zažívají ve Zlínském kraji rekordní zájem. Návštěvnost Baťových památek, muzeí a dalších turistických cílů meziročně vzrostl o téměř 30%. Zatímco v roce 2024 navštívilo tato místa 277 tisíc lidí, loni už jich bylo více než 360 tisíc. K rostoucímu zájmu přispívá projekt Baťův region, který propojuje desítky turistických aktivit na příč krajem. Letošní rok navíc připomíná 150 let od narození Tomáše Bati, což přitahuje pozornost návštěvníků z celé republiky i ze zahraničí.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zlínský kraj letos rozdělí na podporu mládeže a sportu více než 70 milionů korun. Největší část peněz zamíří do sportovních klubů a tělovýchovných spolků pracujících s dětmi a mládeží. Kraj podpoří přes 200 projektů napříč regionem, od fotbalu a hokeje až po atletiku, gymnastiku nebo méně tradiční sporty. Další finance půjdou také na sportovní akce a výstavbu nové tenisové haly ve Vsetíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa vám další filmovou novinku přináší Nikol Hlaváčová. Do kin se právě dostává snímek Srdcovka, která snad i vás zahřeje u srdce. A o čemže je? Rick, frontman svatební kapely, během jednoho vystoupení potká vyhasínající popovou hvězdu Dannyho. Spojí je v spontánní noční jamování a jedna píseň, která se o pár měsíců později nečekaně stane celosvětovým hitem. Zatímco Danny díky ní znovu nastartuje svou kariéru a sklízí veškerou slávu, Rick zůstává stranou a začíná bojovat o uznání, o kterém je přesvědčen, že mu náleží. Ve snaze získat své místo na výsluní však riskuje to nejcennější, tedy vztah s rodinou i přáteli. Srdcovka je hřejivý i lehce hořký příběh o hudbě, ambicích a ceně, kterou za ně někdy platíme. A právě teď jde do kin, tak si ji nenechte ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Oh, misty eye of the mountain.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Obyvatelé Kroměříže navrhli změny ve městě. Ve Zlínském kraji vzniknou prodejny budoucnosti a Zlínský kraj podpoří cyklistické projekty.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Do letošního ročníku participativního rozpočtu Vaše Kroměříž dorazilo 8 návrhů na zlepšení života ve městě. Lidé navrhli například nové dětské hřiště, kuličkodráhu, plovoucí molo na bágráku, myčku na kola nebo discgolfové hřiště v Těšnovicích. O tom, které projekty získají podporu města, budou následně rozhodovat sami obyvatelé v internetovém hlasování. Na realizaci vítězných nápadů je připravena částka 2 miliony korun a uskutečnit by se měly v roce 2027.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Zlínsko.
1: A ve Zlínském kraji ještě chvíli zůstaneme. Starosta Luhačovic Marián Ležák získal titul nejlepší starosta Zlínského kraje za volební období 2022 až 2026. Ocenění uděluje Svaz měst a obcí České republiky osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj svých měst. Odborná komise ocenila zejména dlouhodobý rozvoj Luhačovic, investice do infrastruktury, přípravu nového bydlení i projekty zaměřené na zlepšení služeb pro obyvatele. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo v Senátu parlamentu České republiky.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zlínský kraj podpoří 10 projektů zaměřených na rozvoj cyklistické dopravy. Peníze půjdou například na přípravu nových cyklostezek, lávek a dalších úseků, které mají zlepšit bezpečnost a komfort cyklistů v regionu. Kraj chce tímto způsobem podpořit nejen sportovní vyžití, ale také ekologickou dopravu a rozvoj turistického ruchu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v koutcích naší čisté mysli, strach oblaší.

tisíce známek, než má jménu básník Šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a znění o šanci.

0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené. Bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí, prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Čauec, tady Stráža z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž. Není

Vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do figury a pik.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské infocentrum rozšiřuje služby pro návštěvníky. Hřiště v Rybárnách čeká modernizace za 2,5 milionu korun. A kraj podpoří mládežnický sport desítkami milionů korun.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Turistické informační centrum v Kroměříži nabízí během letní sezóny návštěvníkům i obyvatelům města rozšířené služby. Zájemci zde získají informace o památkách, dopravě či kulturních akcích, zakoupí vstupenky, mapy nebo suvenýry a využít mohou také bezplatné Wi-Fi či úschovnu jízdních kol. Infocentrum zároveň podporuje místní tvůrce a sociální podniky. V nabídce tak nechybí originální pohlednice, kalendáře, dárkové předměty nebo výrobky regionálních autorů. Během hlavní turistické sezóny je informační centrum otevřeno každý den, včetně víkendů a svátků.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Dětské a sportovní hřiště v místní části Rybárny v Uherském Hradišti projde během léta rozsáhlou obnovou. Město investuje téměř 2,5 milionu korun do výměny povrchů i doplnění nového sportovního vybavení. Na dětském hřišti nahradí současnou pískovou dopadovou plochu moderní povrch z lité pryže. Úprav se dočká také sportovní část areálu, kde přibude nové lajnování, basketbalové koše, vybavení pro volejbal a nohejbal nebo multifunkční branky. Modernizace má zvýšit bezpečnost, komfort i životnost celého areálu. Práce by měly být dokončeny do konce září letošního roku.
0: Zlínsko.
1: Baťův odkaz láká stále více návštěvníků. Místa spojená se jménem Tomáše Bati zažívají ve Zlínském kraji rekordní zájem. Návštěvnost Baťových památek, muzeí a dalších turistických cílů meziročně vzrostl o téměř 30%. Zatímco v roce 2024 navštívilo tato místa 277 tisíc lidí, loni už jich bylo více než 360 tisíc. K rostoucímu zájmu přispívá projekt Baťův region, který propojuje desítky turistických aktivit na příč krajem. Letošní rok navíc připomíná 150 let od narození Tomáše Bati, což přitahuje pozornost návštěvníků z celé republiky i ze zahraničí.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zlínský kraj letos rozdělí na podporu mládeže a sportu více než 70 milionů korun. Největší část peněz zamíří do sportovních klubů a tělovýchovných spolků pracujících s dětmi a mládeží. Kraj podpoří přes 200 projektů napříč regionem, od fotbalu a hokeje až po atletiku, gymnastiku nebo méně tradiční sporty. Další finance půjdou také na sportovní akce a výstavbu nové tenisové haly ve Vsetíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž a to nejlepší z milénia. Právě teď.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa vám další filmovou novinku přináší Nikol Hlaváčová. Do kin se právě dostává snímek Srdcovka, která snad i vás zahřeje u srdce. A o čemže je? Rick, frontman svatební kapely, během jednoho vystoupení potká vyhasínající popovou hvězdu Dannyho. Spojí je v spontánní noční jamování a jedna píseň, která se o pár měsíců později nečekaně stane celosvětovým hitem. Zatímco Danny díky ní znovu nastartuje svou kariéru a sklízí veškerou slávu, Rick zůstává stranou a začíná bojovat o uznání, o kterém je přesvědčen, že mu náleží. Ve snaze získat své místo na výsluní však riskuje to nejcennější, tedy vztah s rodinou i přáteli. Srdcovka je hřejivý i lehce hořký příběh o hudbě, ambicích a ceně, kterou za ně někdy platíme. A právě teď jde do kin, tak si ji nenechte ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single

0: better switch up.
1: Switch up. Switch up.
0: I just can't
1: switch up.

a přemýšlím nad svým obličem. A jak se tvářím, když odkrvíš mi mozek?

0: pamäť v srdci jako relikviář.
1: Koukáš a nevíš, co se děje. Sladce bodáš očima, chceš mě zabít snad. Kdybych vlastně

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

napríklad východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

0: nebo píseň tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nelze koupit.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Obyvatelé Kroměříže navrhli změny ve městě. Ve Zlínském kraji vzniknou prodejny budoucnosti a Zlínský kraj podpoří cyklistické projekty.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Do letošního ročníku participativního rozpočtu Vaše Kroměříž dorazilo 8 návrhů na zlepšení života ve městě. Lidé navrhli například nové dětské hřiště, kuličkodráhu, plovoucí molo na bágráku, myčku na kola nebo discgolfové hřiště v Těšnovicích. O tom, které projekty získají podporu města, budou následně rozhodovat sami obyvatelé v internetovém hlasování. Na realizaci vítězných nápadů je připravena částka 2 miliony korun a uskutečnit by se měly v roce 2027.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Zlínsko.
1: A ve Zlínském kraji ještě chvíli zůstaneme. Starosta Luhačovic Marián Ležák získal titul nejlepší starosta Zlínského kraje za volební období 2022 až 2026. Ocenění uděluje Svaz měst a obcí České republiky osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj svých měst. Odborná komise ocenila zejména dlouhodobý rozvoj Luhačovic, investice do infrastruktury, přípravu nového bydlení i projekty zaměřené na zlepšení služeb pro obyvatele. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo v Senátu parlamentu České republiky.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zlínský kraj podpoří 10 projektů zaměřených na rozvoj cyklistické dopravy. Peníze půjdou například na přípravu nových cyklostezek, lávek a dalších úseků, které mají zlepšit bezpečnost a komfort cyklistů v regionu. Kraj chce tímto způsobem podpořit nejen sportovní vyžití, ale také ekologickou dopravu a rozvoj turistického ruchu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: crazy world, yeah. Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady je Bořík z kroměřížské kapely 44 v klidu. Poslechněte si náš nejnovější song a buďte naprosto v pohodě. A já

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Velké starověké civilizace zanechaly kulturní a technologické dědictví, které dodnes ovlivňuje naši společnost. Od Egypta po Mezopotamii tyto společnosti rozvíjely politické, náboženské a ekonomické systémy, které položily základy moderního světa. Mezopotamie je kolébkou civilizace. Vynález klínového písma umožnil správu a záznamy obchodních transakcí, stejně jako tvorbu literatury, například slavný epos o Gilgamešovi. Egyptská civilizace je proslula svými úspěchy v architektuře, umění a psaní. Hieroglyfické písmo, jedno z nejstarších na světě, umožňovalo dokumentaci historie a správy státu. Civilizace v údolí řeky Indu zkvétala mezi léty 2600 až 1900 před naším letopočtem. Město jako Harappa a Mohenjo-Daro vykazují vysokou míru urbanistického plánování s rovnými ulicemi a pokročilými odvodňovacími systémy. Ekonomika byla založena na zemědělství, obchodu a řemeslech.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské infocentrum rozšiřuje služby pro návštěvníky. Hřiště v Rybárnách čeká modernizace za 2,5 milionu korun. A kraj podpoří mládežnický sport desítkami milionů korun.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Turistické informační centrum v Kroměříži nabízí během letní sezóny návštěvníkům i obyvatelům města rozšířené služby. Zájemci zde získají informace o památkách, dopravě či kulturních akcích. Zakoupí vstupenky, mapy nebo suvenýry a využít mohou také bezplatné Wi-Fi či úschovnu jízdních kol. Infocentrum zároveň podporuje místní tvůrce a sociální podniky. V nabídce tak nechybí originální pohlednice, kalendáře, dárkové předměty nebo výrobky regionálních autorů. Během hlavní turistické sezóny je informační centrum otevřeno každý den, včetně víkendů a svátků.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Dětské a sportovní hřiště v místní části Rybárny v Uherském Hradišti projde během léta rozsáhlou obnovou. Město investuje téměř 2,5 milionu korun do výměny povrchů i doplnění nového sportovního vybavení. Na dětském hřišti nahradí současnou pískovou dopadovou plochu moderní povrch z lité pryže. Úprav se dočká také sportovní část areálu, kde přibude nové lajnování, basketbalové koše, vybavení pro volejbal a nohejbal nebo multifunkční branky. Modernizace má zvýšit bezpečnost, komfort i životnost celého areálu. Práce by měly být dokončeny do konce září letošního roku.
0: Zlínsko.
1: Baťův odkaz láká stále více návštěvníků. Místa spojená se jménem Tomáše Bati zažívají ve Zlínském kraji rekordní zájem. Návštěvnost Baťových památek, muzeí a dalších turistických cílů meziročně vzrostl o téměř 30%. Zatímco v roce 2024 navštívilo tato místa 277 tisíc lidí, loni už jich bylo více než 360 tisíc. K rostoucímu zájmu přispívá projekt Baťův region, který propojuje desítky turistických aktivit na příč krajem. Letošní rok navíc připomíná 150 let od narození Tomáše Bati, což přitahuje pozornost návštěvníků z celé republiky i ze zahraničí.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zlínský kraj letos rozdělí na podporu mládeže a sportu více než 70 milionů korun. Největší část peněz zamíří do sportovních klubů a tělovýchovných spolků pracujících s dětmi a mládeží. Kraj podpoří přes 200 projektů napříč regionem, od fotbalu a hokeje až po atletiku, gymnastiku nebo méně tradiční sporty. Další finance půjdou také na sportovní akce a výstavbu nové tenisové haly ve Vsetíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Ojter Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: I letos na podzim mi buší.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Obyvatelé Kroměříže navrhli změny ve městě. Ve Zlínském kraji vzniknou prodejny budoucnosti a Zlínský kraj podpoří cyklistické projekty.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Do letošního ročníku participativního rozpočtu Vaše Kroměříž dorazilo 8 návrhů na zlepšení života ve městě. Lidé navrhli například nové dětské hřiště, kuličkodráhu, plovoucí molo na bágráku, myčku na kola nebo discgolfové hřiště v Těšnovicích. O tom, které projekty získají podporu města, budou následně rozhodovat sami obyvatelé v internetovém hlasování. Na realizaci vítězných nápadů je připravena částka 2 miliony korun a uskutečnit by se měly v roce 2027.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Zlínsko.
1: A ve Zlínském kraji ještě chvíli zůstaneme. Starosta Luhačovic Marián Ležák získal titul nejlepší starosta Zlínského kraje za volební období 2022 až 2026. Ocenění uděluje Svaz měst a obcí České republiky osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj svých měst. Odborná komise ocenila zejména dlouhodobý rozvoj Luhačovic, investice do infrastruktury, přípravu nového bydlení i projekty zaměřené na zlepšení služeb pro obyvatele. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo v Senátu parlamentu České republiky.
0: Rádio Kroměříž.